Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydali varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio.
2: This is a game. Whatever I play to you,

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Marianne v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnany Roca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíhanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dance Radio. Dance Radio. It's been a long night. Think about everything till the sunrise.

každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydali varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.
2: Se mochi pala. Wo wo wo wo wo. Se mochi pala. Se mochi pala. Se mochi pala.

0: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
6: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air.

Odporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný dobrý odpoledne všem, ladíte Dance Radio, ať už je to na 89 nebo 102,9 FM. Já jsem Terka Ročeňová a odstartovali jsme sobotní odpolední vysílání. Mám toho pro vás spoustu. Mrknem, v jaký zemi se objevil živej Batman, nebude chybět party service, no a kouknem taky, co novýho si pro nás připravil John Summit. Teď už ale další muzika. Před náma Matoma, Franky Vach a nebo třeba Glochenbach a Lost. Tak užívejte a já všem přeju parádní poslech.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Dance Radio. Dance Radio.

to byl úžasný, skvělý kousek band MyPay a Trippin v Eteru Dance Rádia. Doufám, že jste si to vychutnali, užili stejně jako já. Ale teď se podíváme do Sydney. V Sydney se totiž objevil živej Batman. Ano, slyšíte dobře, objevil se přímo na střeše jejich ikonický opery. Nejdřív se spekulovalo, jestli nejde o natáčení novýho Batmana, no ale nakonec se ukázalo a prý se jednalo o akci k oslavě Dne Batmana. Ta přichází právě na dnešek, na sobotu 19. září, takže zřejmě šlo prý o přípravy. Jinak Batman 2 se podle jednoho z zahraničních médií natáčí v současné době v Londýně. Tak uvidíme, kde se dál objeví Batman. Každopádně my tady máme další muziku. Proběhnou Salvatore Ganacci, taky Jack Vince, anebo Chris Avantgarde a Concrete Professional. Za moment na Dance Radio.

Dance Radio vám do uší poslal výbornou muziku. Proběhl Fred Again anebo South Star a Miss You. Teď už ale házím oko do naší hitparády Dance Radio Charts, abych se podívala, jak jste zahlasovali, protože ano, naše hitparáda je o vás, o tom, co chcete slyšet, co se vám líbí, takže jednoduše hlasujte na webu www.danceradio.cz. Hitparáda probíhá každý čtvrtek od 18 hodin a tam, kde palec nahoru hlasujete, kde palec nahoru není, je to dlouho, už 7 týdnů hitparádě opouští to hitparádu. Tak mrkneme, je tam vždycky 20 míst, 3 novinky, z novinek je tady nový Martin Garrix, taky Beck Riders anebo Oliver Heldens. No a teď se podíváme, jak jste zahlasovali. Tak na trojce Cedric Gervais, na dvojce hezky pěkně, novinka z minulého týdne, Pan Olda, je první týden v Music Charts a už je na druhém místě. Na jedničce Jamie Jones, State of Mind. Tak uvidíme, jak rozhodnete, jak zahlasujete. Ještě jednou, je to na vás. www.danceradio.cz, tak hlasujte. A teď už do oušek pošlu další kusany. Ofaja nebo Kavinsky, už za moment na 89 102,9 FM.

0: Tak na vlně 89, 102,9 FM jsme pokročili do 14. hodiny. Všem přeju krásný odpolko. Takhle při sobotě je s váma Terka Ročeňová na 89, 102,9 FM. Dali jsme Meduzu, taky proběhli Bingo Players, anebo Volak a Bump. Teď už se ale mrknem na Johna Summita. Chlapec toho naplánoval spoustu, ale oznámil, že se příští rok bude věnovat méně festivalům a venkovním koncertům. Místo toho se prý zaměří víc na klubovou scénu, protože on měl za sebou spoustu úžasných vystoupení, no a pokračuje ve spoustě plánů, co má velký plány pro nás, no a říká si, že by to chtělo trošku restart v roce 2027. Takže klubovky, takže pokud byste ho hledali, tak rozhodně mrkněte, kde se bude co konat, protože to rozhodně stojí za to. No a za to stojí taky další muzika. Féteru Dance Rádia nás čeká Mousy Man, Crafty, anebo Korolova a Empty Skies. Tak vychutnejte si tu nejlepší taneční muziku u nás v Féteru Dance Rádia.
1: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

Na Dance Radio si vychutnáváte pořád ještě tu nejlepší taneční muziku. Proběhl Tiesto, Don't Lose Your Head. Kdo rozhodně nestratil hlavu a pořádně si užil tento týden, tak je závodník Formule 1, několikanásobný šampion Max Verstappen. On si totiž z závodu Formule 1 odskočil na motokáry. Závodil proti 100 jiným jezdcům. Jedním z nich byl taky jeden z českých influencerů. Max nakonec vyhrál, no a dělal si srandu. Je to i v jeho příspěvku na Instagramu, že je to vlastně jeho letošní první vítězství. Když dával rozhovor, měl úsměv od ucha k uchu, takže to vypadalo, že se to opravdu pořádně užil. My si taky budeme užívat další muzika, čeká do uší Miami Dub Machine, Marshmallow anebo Moby. Tak užívejte, ať děláte cokoliv, Dance Radio je u toho s váma.

Féteru Dance Rádia a dohrává Weekend Sacrifice John Summit Remix. Teď se podíváme, kdo dneska slaví svátek. Co je za den, co slaví, nebo jaký zvířátka mají dneska svátek. Všechno nás to čeká právě teď. Tak mrkám do kalendáře přímo nad playlistem, vidím jméno Zita. Takže všem Zitám všechno nejlepší, je to jméno italského původu. V České republice ho má 1665 žen, jejich průměrný věk je 43 let. Dneska je taky den pirátského přízvuku, úplně jsem si představila Jacka Sparrowa. Slaví taky zvířátka. Spacku je to jméno zajímavý, říká si auta. To mi připomíná auta, že jo? A z kočiček je to Korina anebo Chicmund. Taky zajímavost. Dneska, třetí sobota v září, den tance, takže ladíte správně Dance Radio. Doufám, že pořádně tančíte. Dneska taky den gymnastiky a den Batmana. O Batmanovi jsem dneska už mluvila, takže pokud máte rádi tenhle film, tak třeba si dneska dáte ještě opáčko. Co pro vás mám já za chvilku, tak je to další muzika. Čekají nás Superfly, Deadmau5 anebo Norma Jean Martin, Encore, Big Dreamers. Za momentík na nás, na nás, na našich vlnách 89 102,9 FM. Jdem na to!

Charlotte Heining v éteru Dance Rádia na 89,9 FM. Tím jsme zakončili 14. hodinku. Co nás čeká po 15. tak rozhodně to bude novinka. Novej Rehab. S ním taky Nathan Nicholson a Dream Inside a Dream. Celou hodinku nám odstartuje náš úžasný Chris Sadler. Jinak, kdo jste neslyšeli ještě Chrisovo nové album, rozhodně doporučuji. Tohle je jeden z kousků, který tam najdete, Language Without Words, Ellie Song. Za chvilku na Dance Radio v pořadu Party Break. Je 15 hodin.

0: Za náma další libovka, do uši letěly Space Motion, Stylo a Dreamers v 15 hodin, 15 minut k tomu. Teď jsem narazila na článek, který mě pobavil. Ne každý to přizná, ale myslím si, že ve svém okolí určitě máte aspoň jednoho kamaráda, který na toaletě tráví víc než 10 minut. Tak pozor, New York začal takhle testovat futuristický veřejný robotoalety. Jde o to, že oni uživatelům, kteří vykonávají potřebu víc než 10 minut, automaticky otevřou dveře. Takže byl by to asi vtipný pohled, že jo, kdyby, protože spousta lidí si bere na záchod telefon a víc než tím, co tam normálně dělají, stráví tím, že scrollují na sociálních sítích, že jo. Tak dejte vědět, jestli takovýho kámoše, kámošku ve svém okolí máte, když taky pošlete do New Yorku, ať to vyzkoušej. A teď už další muzika, Jamie Jones, Novej Rehab, anebo Age of Love, na Dance Radio za moment.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Radio.
1: I'm a summer seat,

0: Za náma na vlně 89 nebo 102,9 FM Drum Sound, Bassline Smith a Pure Fire. 2 minutky po půl čtvrtý jsem připravená prozradit vám, kde se tady v Praze koná jaká party. Party Service. Tak pojďme na to. Vybrala jsem pár kousků, vždycky začínám u někoho z týmu Dance Rádia a dneska je to náš Chris Sadler. Chris tady má Feteru Dance Rádia pravidelně svůj pořad Climax, s ním má taky spojenou svoji noc. Tentokrát si dá Climax Rooftop, bude se to konat v Hanavském pavilonu. Za mixem tam bude právě Chris Sadler, Orbit, Ondřej, Kay a Hugoriery, doufám, že jsem to řekla dobře. Každopádně koná se to už od 16 hodin, takže kdo byste chtěl vyrazit, ideální čas. Mám tady další party, kdo by si chtěl dát trošku hardstylu, hard techna, hard bounce, tak dneska pražský klub Puls 22. V pražském klubu Roxy se chystá Mindstage party za mixem DJ Sunbeam anebo DJka Unixa, tu jsme měli jako hosta vpředu Showtime. A kdo by si chtěl dát trencovku, tak dneska Find Your Harmony, Andrew Rail v pražském klubu Epic, takže to, kdo byste chtěli vyrazit. Teď už další výborná muzika a Fedro Dance Rádia, Rufus Du Sol, Love Station anebo Ferry Corsten a Bloodstream. Za moment na 89 102,9 FM.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Za náma na Dance Radio Ferry Corsten, taky Ruben de Ronde. Ruben je parťák Armina van Burena v pořadu ASOT, který můžete slychat každý čtvrtek od 18 hodin, teda od 18, od 20 hodin. Kdo to nestihl, tak i dneska si můžete dát reprízu. Takže než se rozloučím, tak vám prozradím, co vás vlastně dneska čeká v Ferry Dance Radio. Tak rozhodně se můžete těšit od 18 hodin na Shimza Global Residency Radio Show. Od 20 hodin tradičně Rehab Cyberpunk Radio. No a mezi 22 a půlnocí vás čeká Armin van Buuren a právě záznam ze čtvrtečního ASOTu. Já se s váma rozloučím, rodně ještě pár kousků. La Fuente Moderat, to si můžete dát, jinak já se těším zítra po obědě, někdo mě něco prskl, takže já si jdu lehnout, ale zítra se na vás budu těšit po obědě, hezky si teda dáme opět pořádnou dávku taneční muziky, tak smějte krásně, úžasně a pa zítra po...
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroka se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak. Na nákupy.
2: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.
1: Okay.

0: jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
1: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Radio.

Rádio.